0: 103 northbound on ramp, 804, Mary Paul Lincoln.
1: First number's 3.
0: 804, Mary Paul Lincoln.
1: 72-year-old female, she's conscious and breathing, experiencing chest pain, fluttering sensation in her chest. She had similar issues a couple of days ago and was seen at the hospital. She says it feels different today. She had some medical reactions a couple of days ago.
2: Copy 2-4. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728. 728.